0: pomůže. Sami nevidíme i čekáme, že by kdož tam pomůk.
1: Jasné.
0: I v tej situaci marnej on začal zvonit do straže požárnej.
1: Haló?
0: Až nagle zauvažil, ktož slušně v sumě.
1: To nie ten numer.